0: is falling down.
1: Poliție, e čas za dobro glasbo.
2: Čas za sprostite.
3: Poliție, mám rád, ker se vozím s biciklom.
2: Radio N, več poliția.
4: Aj.